0: Bilk na šestje. Tuta informacija je ve svojške naležnosti Sapski rozvostun smo dali vusevač analogne z antenu na UKW 100,4. Na tem so potekim zcova ničo ne zmeni. Od 1. septembra pak so tož do dalših MDR-skih programov UKW-frekvencach odšaltuja, tak napšikvat MDR Kultur, MDR Jump a tež MDR Regionaltorika tež za nemske program z Budeskeho studija tole tak budže. Tute programe môžete potom z 1. septembra jenoš ešte digitálne svišeć, najlepšie přes DAB. Kajš prajne! Sapski rozvoz vúsva dále na UKW-frekvence 100,4, kajž sčetovod na zvučení, potekim na tým so ničo nezmení.
1: Što radosť rinču dáva, ať štrou kučovač, tuž z novej drastu tráva, chce zimiu oblekač. Mierči

0: Rěčny kućik w serbskim rozhłosu.
1: Dźensa z dr Anjo Pohonchowej.
2: Niedawno sme słyšeli, co su z rodźe kruby wudyrili. Něšto tule netrichi, si tedy prajich. Wohin může wudyrić. To je wězo vo sebě w leču, gdyż so přemało deštuje, lochce možno. Před někotrymi měsacami je strašna epidemia korosće, mjenujce Ebola v Kongu wudyriła. Gdyż wulka panika, nemir aber wujna může wudyrić. Ale za kruby a druhe zvěreta dole wězo nepřitrichi. Nim se však užívame ve všech naličených pádach verb ausbrechen. Ale tutun verb má v Nimčine viacero vozname, co krotrež v serbšine rozdílne ekvivalente užívame. Nimo hižo menovaných příkladov sú to holca je si zub uvamava, susod vama kamenje z múrie, jate je so z jastva udobil, a tak susod iš krube z rodže udobili. A když je nichtu nešto hubine zjet, potom vunta šitko vublova. V Nimčine existuje nimo toho vjazbe, kajž in trenen oda jubel ausbrechen. Tule bych serbse prajeva, so nichtu zapfaka, aber zajuska.

0: When I spent the summer on you.
1: Štyri do napošesteche nydom viacorym zražkam je z dohromady cjomi autami je pondželu po podňu pola Zorilca dojšło. Je na 90 letna bě tam ze svojim autom ze Mitsubishijom po puču, jako ona napravo do vesnej drohy odpočí ze zvonije do vesnije, zrazu ona ve Kšivici do policajského auta, kiž tam steješe. 23-letný šofér so přitom lohko zraní a seniorka chceše po všem zdaču nydom dali ječ, Přetož zjedže tež hišče do za policajskim autom stejaceho Renaulta, cia 50-letneho. Je na 90-letna vodžaka Mitsubishija storči dozady a zjedže znova do toho policajskeho voza, kotrež bě so netko hižo mjestem vobročivo, zo by za njej jeho. Po tutej zražce zamuchu potom žonu skončne zadžažeč auto klučik z časachu, A přijedže vosebita fachoča, kiž pak nemožeše, přes veste prašenja a prúvanje zvěstči, co nie je na 90 let na pravém stavě auto vodžič. No, to trebudu dalše přepytovanje trebne.

Nětko pjatk wotmě so letoši smolerjowy dźeń, a to pod hesłom Nesvačidło a serbska literatura. To chcedźa se Nesvačidło wotkryć wšitcy tři zajimcy, kiž zejndu so po ponjucjoch w Nesvačidle při busowym zastaništu Vesna Korčma nedaloko Kiršova to je, a nimo toho přijndu potom Rodowski park a něče w 17 hodinach zejndu so wšitcy w knjestwowym hosćencu wosrěč. S. Dokelž však mějachu so šitce zajímce do toho přizivíč, vůjndu z toho, zo je nětko hižo jasné, kelko ľudí tam přinže. Vele vesla vezo šitkým.

Jednaće po Napo 60. Na druhe serbske blido wita budeska domowinska skupina wšitkich zajimcow od nawečora pećich cedźa dźensa do rozmowy přinč, dźe dokładnie. W serbskim domje z kadźowanskej rumnosći załožby to je cyčim poskodźe. A přeprosili su si wučaku serbštiny na serbskim gymnaziju a basnicu Silviu Šinavu, Šinovu, kotra ščita wudźevki zjenuje tvorby Mosty přez morjo. Jutře štvortk skadžuje so Wokličanska gmejnska rada večer 7. v horče kvodnemu muži v Oklicach. A v obydlerio gmejny Kupšice moža jutře svoje prašenja vodpečky šmeja na krajno radu u Davíča za jutře na večer na popečiš su prošení do jedžarnje ve Bošečanskej šuli. Poladamežno na pjatk to započne so kamenska boršč, večo šestčih na tamnišim svedženišču. Přes cel konc tydženja poskyča so pisany program se športovými vubidžovanjemi a hučbu a to na šelakých blakách města, mjezdrujim ve stadione Modžiny, ale tež ve staroni Sjatej Moniki, abo nad vunem tohošču dokładny program namakače internetče. Składnostnie z dotych posmiertnych narodnin Achima Brankaczka wopominaja mienio Piatk, swojo dołoletno dirigenta, a z tej przyczyny swojo mieno na wopomiensku taflu zaprzyjeli, a tuta ma so netko Piatk w 17 godzinach starej cyrkwiczce na Radworskiej nausy znowa posvědčić, na coś sušice zajmowani przeproszeni. 5 godzin, 4 stocje.

Nicht do szkoli je tam sam namiestny pobył. Atmosfera pundzelu wieczor na finalu letuszeje beachvolleybolu je tury Modzinska Radia Zatkola w Miłoczycach ta biesze wulkotna, tak rekasze, ze stron przyladowario a rajario. A jasna wiec, co sme dole tež za vas zapopadnili. V našich novostčach v obrazach môžete si nimo toho impresie letošo v umielského busa vúbladač. Mez druhým je Suman Hiduška s tožto serbskými štučkami v busu sedžo Hujiu a podame so z kameru do Prahy na riečnú šulu češtine a poladajče rade tež raz za kulisy serbského rozvosa. Jako je nas šef sakske statne kenclije dr. Andreas Hanschu tu v studiju v Budešinje vopetal. Dole šopotekim, kajš sčeto zvučeni v našich socialnych sečach a na našej app MDR Serbia vuladače v našich obrazach novostčach.

To je Julia Bulska Girls Band. Modelki, kaž polace sami praja. Wele wesela, tež při stawanju, sedom po šest Čechie.

0: Serbske ludowe ansambel Budyšin je čera nowinark a nowinarjo do Rörschaltoje bašte proso k zahajenju nowe rajneje doby. A wone zašiłk, kiž su nowinarje dostali, tón wopšija 570 stronu. Wot hučbno dživa dva přes reju a kooperacija hač k poskytkam za šula pěstowanje maja ansamblowce dojšto planowane. Matej Džisvok winuje so nekotrym wosebitostkam.
1: Intendant Tomasz Krajbich-Nauka a jednačelka Diana Wagnerec běštaj očividnje hordaj na SU programu ich poskytku. 21. premieru a prapremieru ma SLA přijotowane. Přišem dobiachu dla dlijenja podpisania 5. finansne zrečenja za ožby za serbski lud planowanje trošku přimierić, praj jednačelka Diana Wagnerec.
2: Loni ten tutim času, da sme započneli planovač, ešte nebe tak odtýdžeč, kak budeme docova s našimi financami ujíš. Môžeme nek zase pozitívne da čižoda larač, nastupia financov. Naše planovanie, tak je to trošku obligovalo. Sme sa robili dve novú produkciu zdač, čižem pa sme nek tola jen polný program nastajili.
1: Naprzykład z mija w oktobru małe narodniny zladuja na cíle ta wużyczanskie rapsodie. K tomu jedna čelka Diana Wagnerec.
2: Hej, veselime so jara, zo je z Vužičanski rapsodiju mestim tajka štabilna skupina nastava. Započeli smo nekak se s šponač prijatnače modostnimi, a mestim imamo 28 stajnih rejovarjev, a rejovaki. Oni so v tem krotkim času jen cele polne vopšene program sebi nazvučovali, maja hižo moro repertoar, a smo te šafnili tutem skupinu v zajšnjem leče Jaradere ze serbskimi drastami uodwacz.
1: Svečić chce dža cílit na obstače Vužičanskej rapsodie potom z osobitym zaradovaniom v oktobru. Toho runja v oktobru zmeja premieru z narodninským programom za hižo v leče 2000 zemritu v umjuču Boženu nauka kunyš.
2: A je tuda žona je na jara zajímavá umjuča, kotraž je na polu molovania a na polu učby skutkovala. Ona bol leca 80 let stará byla a tuto jubilej sme chceli ako skladnosť užívať a tie češtien program budovať. A na tomto program sme všetci jara veselíme. Chceme ju ako umelču, ktorá še ve Vúčici skutkovala, ale tiež v Polsky predstaviť a ju ze všelakových stronov potretovať.
1: Další tajký verš k buče klietu tiež večerný ptačí kvás, za kotrež je Vito Bémak z Nua Libretu napísal. Dieči smieča so ve dieččacem ptačím kvásu zaso na drdom deje Sherlocka Holmesa a zubine je soky veselič. Tiež kultúrna zároda je klietu zaso plánovaná, kajž tiež votovská noc z baju. Tuta zmeje svoju premiéru klietu pak hakle dve nedželi po sviatkach. Zešiuk k novej rajnej dobie má boz vujnč, prinný naklad so ižo ve čiščani produkuje.
0: Matej Džisvok je rozpravjal vo nekotrych verškach novej rajneje doby serbskeho ludoho ansambla Budyšin. Jazz!

Josef Donat, zromadnje z dźěćimi, 6:44, a tu mam nětko informaciju we swójskej naležnosći, kotraž pak potrichi was doma. Serbski rozhłos tunšak směl dale wusywać analognje z antenu na 100,4 Zwojerec. Za serbski rozhłos so potajk im na tutej technice ničo nie zmieni, ale čo dla to takle wuzběhuju, nětko 1. septembra so za tuž do MDR-skich programu UKW-frekvence wodschaltuja, napřikład za MDR Kultur, za MDR Jump, ale tež za budyski regionalne program, potek im nimski program z budyskeho studia. Tute šitke programy možeće potom z 1. septembra jenošišće digitalnje svišeć, najlepe přez DAB. Kaj špajne? Serbski rozhłos wusyła dale na UKW frekwencji 100,4, kaž z četo zvučeni.

Mjenšinu do sedmiche, do poladamy dole hiž raz cyle skrótka do přichodneje hodźiny štúr, to na přikład takle mjezdru im na was čaka.

0: Rěčny kućik w serbskim rozhłosu.
1: Agenca z dr. Anjo Pohonchowej.
2: Niedawno jsme słyšeli, co su z rodze krube wudyrili. Nyšta tule netrichi, si tedy prajch. Wohen může wudyrić. To je wieso vo sebe w leču, gdyż so přemało deštuje, lochce možno. Před někotrymi měsacami je strašna epidemia korosće, menece Ebola v Kongu wudyriva. Tež hulka panika, nemir abo wujna může wudyrić. Ale za krube a druhe zvěreta dole wieso nepřitrichi. Nim se však užívame ve všech naličených pádach verb ausbrechen. Ale tutun verb má v Nimčine viacero vozname, co krotrež v serbšine rozdílne ekvivalente užívame. Nimo hižo menovaných příkladov sú to holca je si zub vůvamava, susod vama kamenje z múrie, jate je so z jastva vůdobil, a tak susod iš krube z rodže vůdobili. A když je nichtu nešto hubine zjet, potom vunta šitko vublova. V Nimčine existuje nimo toho vjazbe, kajž in trenen oder jubel ausbrechen. Dule bych serbse prajeva, so nichtu zapfaka abo zajuska. Tu iš ljubi připosluchario. Serbšina je bohata na variantach, ale prav namakač ne je přeco jednore.
1: Prej dr. Anja Pohončova, reče spetnica Budeskim serbskim instituče. 7 hodin 17.

Hej, takle Juska Liso, Pundželu večer, štojše tole sobu doživjev. Atmosfera Pundželu na finalu letošeje beč volejboluje Ture Modžinsko radija Zadkula Miłočicach bješe vulkotna, tak rekaše ze stron přiladovarju a rajerju. A cele jasna věc, zo sme tole vězotež za vás zapopadnili. V našich novosčach v obrazach možete si nimo toho impresje letošeho vumjovského busa vobledač. Mez druhým je Seman Heduška ze stojšto serbskými štučkami ve busu sedžo hudžil. A podamy so z kameru do Prahy na riečnu šulu češtiny, kotra však je so netko zakončiła, a poladajče rady tež raz za kulisy serbsko rozvosa, jako je nas šef sakske statnije kenclije dr. Andreas Hanšu v studiu tu v Budešine vopytał. Tole šo, kajž přeco, našich socialnych sečach, na našej app MDR Serbia a tež na našich stronach v internetče.

A we Pančicach kukuje tohoto ja so na swójbne swjedźenki, kiž budze tuto njedźelu tamniše komunikacijske arenje programžnosti, šo je spřijotwane, ale poladamy najprve raz na dźensnišu sredu. Na druhe serbske blido sće přeprošeni Budeska domowinska skupina vita vas od nawečora pečich do serbskeho domu, a to možete si dojenč do cičo poskoda, tam so šitko vodmije. Jutce štvortk skadžuje so Voklečanska gminska rada večer sedmih ve horče k vodnemu muže v Voklecach. V obedlerijo gmene Kupšice može jutce svoje prašenja vodpečki šmaja takle na krajno radu Uda Vičaza, jutce na večer na popečih, sče prošeni do jedžanje v Bošečanske šuli. Składnostnje z dotych posmetnych narodnin Achima Brankačka wopominaja menio piatk swojo dołoletno dirigenta, a z tej przyczyny su jeho meno na wopomiensku taflu zapsieli, a tuta ma so z piatk sednacze hodzinach starej cyrkwice na Radworskej nause znowa posvědčić. A ja jeli was doletyž zajmuje, myśmy sprzyjotowali za was wopsiony przynosk wo Achime Brankačku o tutem jeho vulkim dňu, kotrež by měl 21. augusta z toto posmetne narodniny poskajče, abo na poskajče si odpovědný přinošk na našich stranách ve internete. A tež zejce svědča svůj 6.5.7. jubilej prinělo na spomněně se tuto sobotu od popodňacioch. Ako štole zajmuje stavizny se, to môžete si naposkáč rozmów z Jurijom Špitankom, kiž so vúbierne vetem uznaje.

Žece mam z pedobnu podniwu přestoku ze serskim programom se nažijam až čo apetit sobu přinjasli, daj šo sebe naše žincežne teme ze stvodješ. Kake to su, to vam net ulicujom při mikrofonje jo za vas. Anja Kochoc, Švarcová.

zachopiš, co my ze žišecym pestrowom z čojinkom do tego zaznajo spiju ze spiwarkami a spiwarjami chrzebowskiego žišecego musicala, nigdy nie čachaj se z mylku z nimi přižoše do predka veni spiwaju, tožde troštujúce słowa trebaju žišia modostne za zachopink šule přiduce tyžeň, jo a dobru radu teke, až nie dejš žednie zgubiš še tveje cowania.

0: Při telefonie mam nin to redaktorku našego serbskiego tyženika Nowy Časnik, a to je Jill Francis Ketlecoc. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jo, mega, co my zase wierzysz, na co myśmy se jasališ w tom nowym udaszu? Jo, są jeszcze ferie, znasz maszo zase zisiecy bok, albo już o nieco ze szulu, dokolaszka skoro se szula zachopio.
1: Also, aby zisi mogli ten sledny tydzień ferie, jeszcze pićku ukosztować, mamy jeden zisiecy bok. Při comž se vě nekotare žiši trebaju pomoc, při serskej rece to je celé jasné, gaž sami mogu cytaš, to žišece čojenko na tom boce, jo to vegin super, s pomoci máme, abo tak, gaž starješe mežo tej serski, jo to znaš pomoc, also tam, že v ulicu vajnce v to, kak su nastali slepice, a to je bajka, to ne je přírodovědná věrnost. A teď, ktož znajo našu sériu v dvěma kecoroma v dešně, mežo se na to vjaseliš až tožo dalej s Arnoštom a Edgarom, a v sebne zredke zvěrjeta, nem to přiže obšodu přírodovědá, v bortách jsou teď téma.
0: Po takim nieco za ferie, ale znasz, zabierasz się tego już ze szulu, dokole się przygotowański, to już in szuży we szulach.
1: Jo, ten nowacki se zawiesz już w jasele na prydnu redoniu, a przed tym na zaszulowanie, to debyś wysypne czojenie za familiu, a se wie wysypnie za to gole. Götno tu tego czojenia możesz znasz tego pyłuszysz z wysypne drastwu, a za to se goži serska drastwa se ve, abo ako alternativa jedna modiska varianta. Moda, ktera šio inspirirovana v serskeje drastwe, a také neco dostanjoš napríklad v Zare Gwiščojc z Lupňova, vna jo p babypauze zase startovala, a jo jużo pilnie zastarała z Čupcensku zakwatnu szulu z takimi drastwinnymi bluzami a koszulami miaze drugim. A jo pićku ku tej temie, ku może zare Gwiščojc a wötosz tej designace, to jo za nas ten raz przynosował Peter Becker.
0: A taki wesebny fenomen, ako sme dożywili jużo sledne tyżynicka, wotom teke piszesz o.
1: Jo, že jo celé jasné, gaž tejto byš s rednym fotom a takto mežo planas přecej akle týžin pöstče přiš. No, to jo se stalo v srjodu, no, sledný týžin srjodu a v noci na stvrtk. A náš redakcijský kync jo v autora, to groni to nejo možno v takém páže, až my sme aktuálne, ale to nie groni, až nesmio my to ešte nučimeš. Also se vie se jadno v zajšmíše svimca a teke v Perseide, no. Jo, což nastupá to foto, s kterým jsme to prezentujeme net na prednom boce. Tam jo nejsme všechno sámské měnění měli v redakci, ta jedna jo gronivo, ach, tak to je to nejo. A já jsem si myslel, ale to je super atmosféra, mě se to zpědová. To musíš sami gledáš, ale to je na kuštupat zajíš mi se svinca ve botách, ve radušu, lid se vám to zpědová, abo nic, a text tak a tak, ještě libru jo informácie, a také jo téma, až luže jsou měli možnost na Grodkojském tormě ve Chřebuzu, obgledováš zajíš mi se Svinca. A ta druga tema, ako zvisujo s tym, so byli te Perseide, dokolaž ten termin jo był im při samym samski, najpierw zajš mi še svinca, a potom také gvěstčiny, také vesebne, ako su měli svoju maximum. K tomu nemáme foto, ale mežaš o se v textu, v tom informirovaš.
0: Na každý pád, na to si jasalíme jo, ale te kokoty, ga teke veliku rolu graju tuchelu najsach.
1: Jo, my jsme sreš sezóny kokota, to se ve, a to godla librujeme teke jeden box s kokotami. Jo, teke jeden je aktuálny, jo, podla ten z Bielej Góry jsme ještě nuč zeli, a ovece se ve teke aktuálne kokoty od końca týdenia, například z Rogozna, z Trobic a z Ochoze. Musím go niž vegin zajmne.
0: Tak a tak, zajmne udaše zase našego sarskiego tyženika Nowy Časnik, na nimi to tak klince, se jaselime na nowe udaše a při telefonie jo była redaktorka Jill Francis Ketlecoc. Učobne žek za šukne ta informácia, žicim ešte jednu spodobnú srodu.
1: Ta žicim teke, a rád jo se stalo, přeci rád.

0: Łužycynja.
1: 3 a 7 žase temu narodnemu dnju žinca gratulirujeme Rajna Ulbrich z Hršebu za Jonaš Glucny narodninary. Jomu učobnje gratuliruju přijašelki a přijašele Hršebuske domovinske kupki. Za přiduce živinske leto žice vam wiele strobosti gluku a derimeže a my se ljubem gluku žicenjem přizamknjome. A z gluku zabera se teke přiduce spiju od Andreasa Keskega, słyšeš o titel Přiudaj gluku.